0: tá sé fa an son.
1: Beró tá í agus meidirú chaileirt le fáilisiin. Beada bhí se déas láir le é maidsin agus chunéidí le taon agus leis se bhéile le féile Beró. Agus ó sé bhaisce bhí tú bhí túráile mar sin sal has muú caiint bhí túgrathach a túgrathach é náim se le díile freisin.
0: Mi ha mi tam diech nig ma ma chied lawr a heil shu so through the long grass and tell him a tair ag satishin feil shin ish le shacht and was so ham share moher ag shol the lawr ar fud na haite ag yeah anna chide brevi gest bis bin in chied lawr a chied lawr scrief me ag as hog she so ha gav li nor me anna wacht am anna haas le she ag in dir so big she am
1: ag as kefui an lawr on
0: Bunin sé le ma héil farsanta agus an sailadúr agus an slí an sionachar a bhígan Egan dúlar ar mahéal agus so was a go bunin sé leis an glondar agus an áilecht atá le feiscintan a comalas an dúlar agus an náadúr mar áit go bhéad fá amachaban agus go háir má tá brónar nó má tá ní duine chaliúint go bhfuil sé bhfuil sé go le compórt a buint leis an áit sin.
1: Agus trú de long grass beidir tú le bhfuil tainm atá leabhar?
0: Trú de long grass, love, loss and belonging in nature sin an tamantáir.
1: Well, gwneud i leisio lawr ffrysyn, agos eisiau sdo hi le ffael eisiau pwy lawr chalaet yn y siwr?
0: Ta, bwych mwyr di, ta. Charlie Burns yn oedd agos gach o dyle.
1: O, Brianna, cwgwrdd achos yn y lawr, agos gwneud i leith mae'r ddim leisio leisio feil agos le chael o hwrt ala.
0: Gwyr, mil ymach da fi hil. Sio siarans gych chi mi eich ti'n adys i ho.
1: Dwi'n rach ased, ie leith o, dyma bwychyd. Gwyd sy'n tagro hynny ag tîn adysi ach sy'n o'r Warner ato Edwawr de Babaro yn sy'n agos ydes fel awtlis yn lahana. Ach, fi mwyd alawr la moedin ni wort yn ni fwy na grad yn ffail siw hoedach da agos fi mwyd gael alawr la Ferris MacLachlan ffrysyn ach ni ddeudyn yn eisiau ni ynach da Ferris lwm wedi ffodd eid maedyn agos bych o cydyn ein leis sylw gwych do mwyd. Cachy wyt tu Ferris agos co'r gwrdd achos lyd? Stoi on the gradum Rex Carlo go lawr na blian agon go lehor og cecha hog on ysio gos y ddelech yn lawr sa ar eis
2: Mwys Mwys gas ar y bydd yn ar ydych o'ch gyfeid yr 8 milion yn ymwys yn ach fyddech chi'n ffelwn o'ch go hysmwyr i'n lef go gas ar y lawr eith o'r lef o'r ddord yn ar ydych
1: Agus ardu dúskist leis an gradum fyrsir agus ásama nú gradum tás agus ees an tahantas áll agus go beidig a bei ondru dústisja eid velach o áin ach ag eid velach a linsin ní hain a tædig ní hain se a múach neid agus tugun se kúna ar nú dýf kúrsi fæntsjóiðacht agus a kynalsjórod Hóbi
2: dændas an tahantas áll kynsin agus sprakkar sa húla kunni rörst með dæra
1: Agus on the leabhar cáil sí le fáil?
2: Á, tá sí, mod bheit sí chuile, bheit sí leabhar, bheit sí mar ham mar áfla gáir chanachta nó bheit sí tí stand an gáitúr an tó, bheit sí sí mair bóit bóit mait sí nísan tó tí na leabhar. Tá sá pí leabhar ar fáid an ríra.
1: Ach, ó hálí sá chur gait, anu sá dúl, ú tá dú bóð alla en dú bókana dúl?
2: Well, tá kán alla, mair sá, Is lower go ra in lower so pushing the road and kid lower slipper when the main is grieve and over to this three number sin I was to be kind of a three week in I was pushing the road so kind of the book on the kind of a an aggregator to that I saw when it should get the hand and can I stand feel to is in the deal I could sit kind of what I'm back to the touch is great can I Bíl na nágra bérta dyrmuid agus agus an ótan aling aling ag Paddy Donnelly in sin ar y sgunda intrum.
1: Wel, wul sa gyda hei na reis achta fe si sinu troi tîm aht tŵr o tŵl eti agus tŵr o tŵl eid agus sy hi tŵs eich a tramaid ydi cynt agus bai pys y cert cain ten fwhwysyn agus bai mwydzi bydehawar agus gha plei. Ach, co-gord achos let?
2: Tá
1: sin go háling, gur míle maid. Gur maid hain, Arís, gur maid hain. Agus cogárd achas i dhíst leit dhéan gradam Rex Carlo an sin é fusín na mróg. Ach, spag nach hynny é inis ach eistio fi gyrra fara maach kentám a mein crinio molli sin in olsgal na gaile fi dyr dyn agus te hine agus beisio da tiach le chéile is dyn sin a hala yn beili eilen o lewyd eisio hocht el maid dyn dyr dyn agus a tosi ag lewyd eisio nui agus sin anis an crinio molli solution skrum hat is tut poit so on lawr kiko kiko club dar la lichte khonamara fin o lunchi mal aloid mel dangin cord the sletsa fin person agus schnee mo ich sa fuid on the cloud on dolan a techno the vienchi in the heart the mach kursi fu me uni in the heart the mach kursi run ich agus ein ni khan lede on clark me kan ba kon de mal zene moch nu izip
3: Gomelli zi rib agus vor gait falsa ag a glar cuzach da kiol, lumsa Evelyn zi walish ben mele binish, le niart kiol ag zoran, gomish a chug numed gan hini ag. Cupla part, mo chéad rawa ag a glar anya, ongrupa, lead lane.

0: all laid back. August me a dial all the you know ach vis a goni ra kahig munin a ve egg on akli salia agus sure nina contact comas nina con kindle mun no be in rein munin ve ko imo horum munar fe de lumsar all listen orant nilisagum nil fragra no rate of the fiber gum ak time tiltenok dial all is agus irok the end of ober lat agus so look Tá plan going key me last day the kai kies mundvel in fiao so takta rodi bedo na romi rodi shakas of heralo yep time absolutely kin to gorbisho on five as a sontag to the nashko listen massive rosh gain to bregodum is minika harlish shin agus mish takta rodi train all as a son near handing the dinish in her nashko so agus visa go near on or a hosnia some clinic and so the vi rein tro the gor hasi go me in of agus kona vanako na gomyok cad agus on arshig the in tat kom peor go vil fibeko agus noris oher lumsa ta onus is fair tat kom peor
1: marshin ta on femar den to on kora agus on kor lurixson agus on nahnishin on the hartach nur the hagen chigadin buinte go vil gale man licht Cadet na halt agus na bhil corpa ginnin tú ó bhán go bahe seo be cad ginnin cad caiinn in tú an scannart.
0: Béidir go bhfuil liste an nó dí nachíonnam beagáin níos gura. Ní bhí me dáile leis an láb mar meas an bhfuiltá sé sin anna dheacair níor dhéanas fellowship i mainlíoch na lá dá bhar. Ní bhí an éon obráidí buinteach leis an drám nó neurosurgery siúla gom. So, gooling, illing, Cremán, gluin, routine. Agus ma agus ein rud le channon is thóca, so hamstrings is brailimiad, ACLs, cruciates, tartu son gafon tuk biceps, tendons, agus a son ein rud le stabilizations, so temple on gluin, ACLs, quads, tendons, agus a son comalish in latter jays nu stabilizations, temple on gooling coma is brailimiad. Barlam na brav ga on de einge, ac maas rud ega vil ga on de einge of brailam si dienav.
1: Cogur cadach o corcu i'ch ar tŵr ysdech gyda'i ciri agos ni'n tŵ fai do'n an dŵr y tŵn i mŵs gwriach gyhoed hi ach han tŵ bwy'n tain y fes dy rhaif sy'n bwy'n tŵd sy'n stig
0: Ta gach eang yn sotra eisiau fe anna yes agos ta'n taci o'ch yn sotra eisiau doch rhaid I suppose ni le'n barriers yn so agos ta'n si gwni o'ch caint le TJ yn CEO yn so agos ta'n led gwhwntwch ac bim si gwni o'r ta'n locked ar Ras Kingston da chawr eisiau le maher fein agos yn so ni fengs yn so damro de nach rau streich bwle le Ras Kingston i Birmingham yn so jeepers beidr cwibli yn o'hin agos da hwch anach o'ch taci o'ch dwm agos da hwch si cwyrdd o'm tact yn so agos siwr sioch o ta'n minis
1: Anna cho hei nachra hir le rhaid blint yn was a lori mŵr las mod yn tefach ag eisiau nis agos MRIs agos scan na difriwla an yna fan a bryd ta'n dyfr yn teis yn testiw hat arle hyn sy'n stig.
0: Ta anna cwyd i'r o'ch ddach o'r ysdach yn so. Yn eich ta ga scanner MRI agwyn, agos ta mi di dyrwg walk-in service i yna. Cwn, let's say, nôr a fi'n ddyn y tact hwmsyn sos y clinic, is feddwl am scanner all o'rnt ar an law. Mas ga, now, ni the gachéinge, agos o'rnt ni chorhing o'n i'r o'ch ddach the gachéinge, mar ni ga, is feddwl dail ala anna chwyd roddi gan scan, agos ta mi treisio sinna fle hanna nish, ac da ma roddi gyrraws bwrha, agos gyrraif ga awn, Fadus go bhfuil am agus fáin ag dlíine, is féling a dhéanamh ar an lá. Comá leis sin anna chuid íireach tá dhéanamh leis an tuairiscí atá thuairt ag na radiologist doing comá taid níos fear inis. Tá bhaid níos mó óla seo áil agoing tá na hiabhána a bhaid bhaid níos fear. Agus an son, de ganá mar a bhí ar ágain leis an technóliacht is mai lúm sa rodí a phlenáil comá agus is féidirlum, agus dhéanamh sa reint o dhí difrúla tá fálamha gom hár leir agus tám tréisiú dhe hort an sohanis, agus cáurín sé gomór agus tán taciacht omlán fáite gom ó mwintr an vans an sohid rally.
1: En gail gúri gwaid chóta bhil.
0: Dwi'n rhaid taffwyl o'ch egori tacta stac hwm o'ch sacwyr o'ch egon ni ac ysbryd brenn yma fe caint le dyn y tri gael yng Nghymru sy'n offi.
1: Ich han es in Pader Maxine auf weil wir geredet son ages ist soll im Kurs sach wenn an Loch für ein Verkehr gedein in hier und Loch Sport doch Loch der Girl noch mal hat so eine stege geskneide ich heute brillisch ist brillisch eine Tanne in der schon hamstrings ages noch boil nachs krische ages so lady gar noch die ist doch Loch Sport gerade na kische hat gedoe ist na bei der Brahe rach mal wie ha ferma hat so eine stege so bands drali hat sie dann bestach hoch noch mit ich eine hand gestellt ist so ja ages fem noch alle an nuacht a deisgur tá bíist an raíocht a tasna le tamilín ar fuid na tíir agus go d'aon rinn scéalta cloistegann an orgáid i mús grí a bhfuilte leis an leis a bhfáirc náisiúnta gile orna go bhfuin na fianna céanna fé gáid ar fad imlíana agus rinn ionadaithe tofaithe géirí go d'aon i cáisimh le déanaí na timpistí bóthair atá géirí níos a chatéanta na chaimblíon an déobh sa tíireach

go gahan na bank ní ní smú coin iag bachor gomach si doin sin bachor gomach na creach eis si iag iag as an cís an cís oin siad mas rudé go gahan gná mas rudé go gahan gná tíir na talu

Sin gahal níir fad Seanín fatwail amach tana cha chuala mé din sin agus James Carty ar a vigil in na hanta. John Blake ar an guitar agus ar a piano in sin agus Jim Donahue's agus in cleo ar a gid nó the Silver Spear in sin. Agus tam písa sin le fáil ar a maluchan. Vi cúpa písa nes a raid ma maluchan a hug Racket Records amach agus iad a keil ar a chuglian a fíhid agus ceol o nidig nech a seachgadí gavíl agus a fíhid o cora le chéile ar an tafadwán agus tam rian sin le fáler agus is rian na PC share fad is rian te a des tafid a rinne Racket Records gal sír ar fa fiche cúg blian agus fi an dluiasca le Seanín agus le James tafidi agus tá se fós tafidi ach níl se seolta go fóil agus i Seanín bí se chamagat múti chud as a miófiam agus gwíli leis go divan tá se reiti le nimacht reiti le seola níl ort ach o Ceira agus beisio le fóhlein agus sy'n cael yn rwy'n ta taer agus ta mwyd y swyl gymor i chi go gwasio mwyd y chwydele go lwa gydifyn le cwna de. Pan ymwyd le Sean un pys i'n elyn siol, mae'r siod pys a hafod mae hyn hol sy'n ond Camden Town sy'n mlyn chofila agus y hynig. Agus Sean un yn siol yn ymwneud le John agus James Carty. Si James na flwta ta'n siol nes agus i'r ahor John agus Pete Quinn. Agus siod o'r coed comora gwyfne e'r Raymond Rowland agus fi Raymond Rowland hwglion na fihyd bosi e gofil agus y hyniag agus fi'n ciolchyrym yn y chwyfne e'r siwl y Camden Town.

0: osna klarsnéisiú bín tá dhéanamh bing. So bheith sin go mai leis agus tá neart le fálam trí den alín le linga féile.
1: Ha vi har hinit en sjön oland det mörkte ölje med tohen fejde man han och med tohen kursi med det han blir då.
0: Ja vi ser fjärran trid an klarer fad att så kan man ha sin makt om så där bland Teen Odyssey. Att så tusen dyr här i Diegori. Agus de ene vi riven I Jägor så mischet med hela sin bil I min andra
1: sida. Pisa fan då för någon.
0: Så kom det vertigo. Att ta sig dit I Jägor I Agus I Hantini I Tishmore I Gachtene Agus så bäst I Schulze Dublin on Saturn and they will all this Agus är en dag och en till nåt dig Agus är kuppli sjuka. Gachla Agus bäst I bäst Gachtene mar bäst I Gachtene gacha part the show så bäst Gachtene I Hasava. Agus beg sibh bogad tím pel agus tagachtan I chun a bheith úsáid na fóna ní, so tá mé dígéirí anod a chur nuru an tisne dé agóirí dan náad hanu bhaan. Agus, so beg sin anna himúil agus neaf gan áfas dóil.
1: Agus arnú neart imachtaí agus neart ólas le fáil, achat ólas sinna lúg agus ticéid go ein chean gan imachtaí bú ticéid a testa le nai ón canáit sár góríne gholgadóri ar sin.
0: Dullar líne agus I cúrdig babro.ie tá sé fatansson.
1: Babro, Tatai, agus maðurstu hálfhort lefaðlutin. Bjarna, og við sjáum þér sláttlet eitt mæðin, agus kunnjæði letin, agus lesjón sjöveile, lefeile Babro. Agus, og sér vörskir, við tóra alveg, maður tjönni, sáða hans mútið kænt, við tóra gráhach, að tóra gráhach einn af sjálfur því alveg frössun?
0: Mér tæmdi ég nek, maður hétt lágur að hælsjú, so through the long grass, en tæna maður tæir, agus það þessin fælsjúnis le sjáttan úr, so hann sér mógur, ég sjólti lágur ar fótna hátja, agus ég annakvæði brevígjast, við binninn hétt áur, að hétt lágur að skrýf með, agus hók sé, svo hók gaf línur á mig, annað vakt að manna hásleis ekkin dyrir, so bygg sé hann.
1: Agus kefuði hann ljáur á hann?
0: Bunin sé le mé héil farsanta agus an céládúr agus an slí an tionnachar a bhígan Egan dúlar ar mig heil, agus so, úsa gott, bunin sé leis an glóndar agus an áleacht atá le feiskindan, a kom alas an dúlar agus an náður mar áti gavéd fá ámachafan agus gohóri ma tá brónar, nú ma tá dúni dinu chaliúint gavill sé, gavill sé, gavill sé kompórta bunt leis an átin.
1: Agus through the long grass, beidir stúla bú tænum tæri áur?
0: Through the long grass, love, loss and belonging in nature sin an tæm an tæri.
1: Well, kunnjæði leysið ljóður fyrir sinn, og ísinn stóðið lefaðal ísjöp píljóður og hlátsinn og sjúl.
0: Það bæk sem eru díð að það. Charlie Burns lærið fyrir að skáða til.
1: Og bjanna, kogarðið hlutsið ljóður, og kunnjæði leysið mér þeim að leysið leysið vel, og leysið hlutsið hlutsið hlutsið.
0: Gör mig lite magda vill. Så chans att kimi ett tina att se ha.
1: Vi måste säga det lätt då, det var bullshit. Gwyd sy'n tagro hynny ag tîn a dysi ach sy'n o'r Warner ato Edward de Babro yn sy'n ag ddes fel awtlis yn la hana. Ach, fi mwyd alawt la modi ni wort yn ni fwy na grad yn ffail siw hoedach da ac fi mwyd gael alawt la Farris MacLachlan frysyn ach ni ddeudir yn esyn ni yna'ch ta Farris lwm wedi ffod eid mae dyn ag bych o cydyn eilis sylw gwiach do mwyd. Cachy wyt o Farris agos co'r gwaith achos lyd? Stóhi on the gradum Rex Carlo go leawr na blianna gon go léhaur óg cecha hóg gondus agus a dialachan leawr sa ar eis
2: Amos mwyr gas ar ybyr na rydys o gyfeidr ochtn léon yn amos sin ach fyrtio pelon o'ch go hismwyr le leif go gas ar bwrs leawr eith le leif o'r dorb na rydys
1: Agus erdu dúskist leis an gradum fyrstur agus ásama nú gradum tórs agus eis an tahantasa ál agus gubeid gubei onru dústisja eð velach o vár nach ag eð velach alinn sin ní hæin a tæðig ní hæin sé a múach neid agus tukun sé kúna erdu dýf kúrsi fæntsjóðjagt agus kynal sérod Hóbi
2: tahantasa ál kynsin agus sprakka sé húla kunni lort með dira
1: Agus on the leawr, cael si le fáil?
2: O, ta si, mwyd fe ti chale, fe ti leawr, fe ti mae'r ham mor hafle, gofyr chynwch tynnu, fe ti ti stand yn gohoetio rin tio, fe ti si ddim ar bod, fe ti'n mis yn tyw, ta'n leawr. Ta'n siopi leawr ar fad yn yr iri.
1: Ach, o harlu isio cwrw gwyt, yn ysio, dwi'n ta'n dymodd ar yn y bwcan a dwi'n wyl?
2: Wel, ta'n cael le, Is lower go ra in lower shot pushing the road and Kate lower slipper